tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

no pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek, šli jsme hledat, milý slído,

Ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

milý svído, zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout našim klíčem, už je pozdě.

slída, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odchází.

chlapci, Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě svatce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Na schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní, a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěci všecky příští nás teprv čekají. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Vývěsky nádraží, ukazující kam. Odcházím z nádraží,

která tu zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

0: ne vetešníkem.
1: Ne starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl starožitníko vetešníko mastičkářem.
2: Uprostřed noci mi běží slova tvý jako vodopád. Možná se ubránit svý.

železničním mostem, v příbytku prostém, anděl bez křídel. Svůj osud věčný složil k nohám lehký slečny, za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách. Ač lež napojí tiše, jsou všude kolem.

Počkej. Okolo Třeboně, Třeboně, kde je Třeboň? Okolo Třeboně pasou se tam koně, pasou se tam koně, tam dole, kde je

0: dám koběla.
1: Raz, dva, tři,
0: to máte.
1: Čtyři zeno,
2: obrok,
0: jabka, trávu,
1: cukr,
2: chleba,
0: vodu, ječmen, anebo
1: ovsa.
3: Prý v tichu jeho pokoje každou ženskou oslní. Stačí pár osvědčených vět a pak mu všechno vyplní.

a když se někdy cítí sám v těsných stěnách bytu, tak v paměti si promítá úlomky svýho citu. Vždyť láskou prošel zase jako pán, pražádný zranění a ke svým četným zásluhám

tu dolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky když bolí den.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjí.

jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnotním zvěnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla, po řece Nil a volat Tutanchamon, vyvat, vyvat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od

Jednou z pravidelných linek sedm zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. 5.35, jednou z pravidelných linek, sedm zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

jsem labuť bez křídel. Duše, co opouští, vyprahne tělo, když umírá na poušti. Jsem perla bez lovce, co zvon jí vyloví. Myšlenka bez toho, který ji vysloví. A básník jsem a neznám slovo.

i když se není čemu smát. Náhle mám tě rád. Mnozí říkají, že jsi jen můj sebeklám. Kdo z nich byl kdy vážně sám?

jenže duše prý nemá věk a nemoc lásky tedy není lék.

pour dire maintenant les preuves de ton appartement. Takže co teď se mám naučit podvádět tebe, kterou jsem v náruči kotáže přiváděl, to vážně svůj slib takhle zjebem sobě i Bohu na očích. Co je svoboda, co je na pohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli přebrodit moře jako řeku. Co je svoboda, co je na pohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padají.

schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme

studenej ve červenku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajem, s tou tuctovou sklenicí.

čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

kreslí si superstary na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekají? Střihnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců FL věka.

aspoň trochu legrace. Až půjdu na stony, tak vím, že se mnou půjdou, tak jako choděj se mnou do práce. To bude rachot, až se zase sejdou.

ve čtvrt na jednu, na jednu, na sedmu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím na střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám.

asi jsem na bednu. Tak ve čtvrtá jednu, na jednu nasednu a poletí.

0: u nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodinu

věčný prach se veze ve vesmírné káře.

Wiśle w New Yorku, byl sem tu zpět v skutku. Příjemný let, na ten nezapomenu jen tak hned. Příjemný let, dřív nežli v New Yorku, byl sem tu zpět.

neděle podvečer. Vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

ten stín, co nejde vyplašit. Ví o mně, já vím o něm.

dívám se napravo. On zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

0: říjen lesy spálil. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, do klína přistane ti dnes v noci jako prvněkrát.
1: Sotva se klika potře horty, vrátnému vratku vrazí, jak kripl z fronty, v zádveří paty srazí. Do dlaně típne redku a břichem vytře zem, chytře se vyhne světku, sepsi se podělí o příděl. Stopa jde přes práh ke kredenci s malovanými věnci. Do oken vrostlo chebdí, v domě se nebdí, ale spí. Co ti to vlastně zbylo? Do oken nasněžilo a řeka vylila se z břehu.

která se ještě přidá. Ze zetlelého listí svítí zakopnutá křída a z vyvařených sklenic kvete kříz.

při jednom ze svých vesmírných letů, jelikož po nocích cestuji rád, za zády nechal jsem naši planetu a přistál v souhvězdí žab. Čekal jsem hojnost a úrodné roky, přátelský vzdělání.

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit, naspívat všem, kteří jste tu.

hledej po špičkách, přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní, nadechni, bojuj.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčetl. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

Barony, Hráči a Vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys odstoupil.

kočárem z Vídně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na Vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lůd. Český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Hav, hav. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pod hrabě hlídá pás. Diví vlci chodí lesem za zvěří, a já sám jediný u dveří. Hav, hav. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu. Daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že grof mi neodpoví,

já se snažím být vděčen za podrbání od pána a jeho slečen. Už i ten kočí padl kdesi v zákopech u Verdonu a já furt vyjdu na lunu. Když zvládne listopad a z lesa slyším střílet a z nebe do rybníka padají kachny bílé, u svého psího srdce cítím divný chlad, že bych rád, taky rád. Haf, haf. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím, na hrob mi dejte malý český vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes, natož pes, natož pes, natož pes.

nad Javorovým. Slunce se raduje, básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno. A vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy,

posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev, ten

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Zase vidím v zlasou mraku

Zkatka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka, tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě. K rozhodnutí zdali Véna splodil ono ropě, vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

na břehy, pak rychle vytah na pokraji svých sil. Dýcháním sus do pusy, pak životu ji křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit.

Děli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně snahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna vstí.

za stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Poprvé jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Podruhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Nezřív našli jsme si starý sečí úměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

0: Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Profesorka klavíru tě

oči hladový. Každý dvě hodiny z nádraží odjíždí vlak. Problémy rodinný, těm spolu vytřeme zrak. Pojedem dál, dál, dál, dál, dál. No pojďte prosím vás, tu tašku vám vemu, už nemá cenu říkat, že nemáte čas. Zdravím vás, krásná neznámá, já mám čas.

Nahnutej hotýlek, nábytek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás, krásná neznámá, já mám čas.

odběl mi spangejtů mává, šedivým prachem přikrytej. Mrholí a z mlhy závoj, jenom mě schválně ušitej.

Dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstřihy jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě.

vždyť je mi smutno, ještě víc, proč vůbec mířím zrovna sem. Jen kroků pán na konec uličky a stojím tu, jak dřív jsem stál. Tady vždycky hrály písničky, které

je zvláštní jak člověk, potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o korunu.

Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje pohladí.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysli.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby.

ptáce uprostřed spaní na první maják, jak vypadá s mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí, vítat úpadí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

Dominik je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tady vzal? A co tu vlastně hledám? Kdo do vlaku mě dal? A kdo do tmy řídí? Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával? A těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je jediný.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Narovnej mi zpětný zrcátko, možná, že v něm uvidím všechny ty časy zlatý, až zítra zvednu paty, prosím tě, srovnej se s tím. V tu chvíli se ze mnou zapráší, a když tu zůstaneš stát, smetí do očí vletí ještě dřív, než by se tě.

Na květnou neděli nebylo lautr co dělat. Válím se v posteli a nechce se mi zvedat. Jen mrknu na trafo, co tam lidi tak šílej. Ten na voslu je prej židovský král. Kněžím se nelíbil a tak se ho pořád ptali. Na Boha, na daně, tak různě, jakože je to pálí. Potom se smluvili a 30 stříbrnejch dali.

A od té doby mi jakoby něco schází. Toulám se po městě, i horku mě pořád mrazí. S Marí z Magdaly si večer ve stínu šeptá. Ježíš, to byl vážně dobrý chlap. Ježíš, to byl vážně dobrý chlap.

to nebyl hřích, po nocích, než po kytáře sáhla, tak nám chleba kradla.

blíží se zima, kopce přikryl sníh. Vzpomínám na tebe v opuštěném bytě a smutek stojí tiše ve dveřích.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Tolik hodiny teď už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Yra. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet.

Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde.

výhlaze znít tak cize. Je čas zasévat na poli a je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu a v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí, statistika dnů, žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prožitých let, čas maní z obličí, obraz z tváří. Čelo je přeorané pole, hrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách

trochu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malý z obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němý.

je právě tolik, kolik je. Přesné číslo není důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné, stejně špatné, stejně zbytečné. A kdo drží smeták hubu krok,

teď bude podle mě. Kdo něco ví, tak ať zapomene. A kdo přeci něco cekne, už si ani neštěkne.

to si na oboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní.

U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.

zásadě klid. Dalo se tu vesele s kamarády žít. Svět se změnil od základu, začínám teď chápat, že vzít děvče na osadu nebo

ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není, co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Já město znám, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil,

válím tady zároveň duhá desuní. Pojď blíž, snad se nebojíš, vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena, spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B, vem si kokosku, neboť blbý, vem si ode mě kokosku, nebo ti

0: I nad hlavou zase černej mrak, co věští budu házet nejmíň kamení. Pak srovnej záda, klidně houkni, kámo, čas je teď vyklidit pole na mý jasný znamení.
1: A všechno má svůj čas.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu a popelu, klidně se zpívá.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Uživatel Bára leží v pláči, když prý je teď dospělá, tak ať se sama vydělá.

archetyp bílé přirovnání cti. Zamrzlá číš, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Urácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

za ten dotyk nekonečná. I když horám láme zuby, i když není čím se chlubit,

a podzimní slunce už nemá dost sil, jak prolévá krev ze svých stárnoucích žil, a já tě prosím, ať zůstaneš se mnou.

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudné. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se jak z boje na moravském poli? Don Quixote, který hledá

Na divadle světa se hraje Derniéra. Zažloutlé fotky z léta, stará dávná éra. Rozmazané šminky a popraskaný ret.

Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledí.

nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stih. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér.

kupředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed. Zvedneme ruku a ruka zase klesne. Dnes oheň v nás a zítra zase let. Hrozíme dnes a zítra sotva hlesnem. Ne živý, ne mrtvý, tak něco uprostřed. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ní drobné dostáváme zpět. A stejně pro ně natahujem dlaně. Ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy. Ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed. A žádný Sokrates z nás nevytrhne z bídy, když káže nám, aby byl lepší svět. Nějaká herečka, co vyšla zo své třídy, ne blbá, ne chytrá, tak něco uprostřed.

vývozem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabí, ne silní, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupí, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

pak k sobě máme zase o rok víc. Měsíce pluly jako 12 plachetnic, všechny šly ke dnu, nezbyl po nich ani dým. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. A dny se krátí a s nimi i dech. Co bude, až voda bude na břeh? Co bude s tebou, když tě nevylovím? S kým budu mávat těm mrakům vysokým?

zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou v ní.

dal můj Bůh, byl to určitě on. Hodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

ta hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

dlouhých spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou víc.

Kotla bezrádného, krovy nám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým, Baltu celého pěnám. Krásnohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byt k ourazu zášti jazyk. A kdo celou

svobody, kdo den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má, otroky sám je otrok, sám svobody, kdo den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má, otrok.

netušící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, vlastně tolik není.

trouby. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

Vítr opět listí z větví sklízí, vždyť je listopad. Já srdce málem v krku cítím, když tluču u vrat. Chaloupky na samotě, pohádkově roubené, zdáli za kopcem už je slyšet klekání. Starý muž otevírá úsměv v tváři znavené.

že prý u nich v kraji bylo zvykem vždy hostit pocestné. Hned mi meltu nalil do krajáče s kresbou Panny sedmi bolestné. V ošatce na stůl postavil ořechy a jablka.

veslo a aspoň trošku v Pána Boha věřit, činit, co jiným by radost přineslo, a nemyslet jen na sebe, a jak tuhle zimu přežít.

vedoucí hlavně v neděli. Jenže poutníci už nechodí, asi taky vymřeli.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: kraň stéká, pot musí se tomu začít smát. Slunce z mraků vystoupí a osuší ti tvář. Vítr hvízdá ti senou píseň můj,
1: co já ti zpívám.
0: Otevři dveře do

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní stráň, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš mít.

obrovský, znaj. U nohy džin na stole čaj a nepospíchaj. Na výzkum daj, no co kdyby stále.

tak k mocičko přijď. Jinak si vezmou na věčnost.

nebať si, že existuje v obloze nějaký paníček. A si přesně ví, co kde tu je, moh by mi najít mý klíček. Poněvadž si, že existuje v obloze nějaký paníček.

proudem, dělá skvělý myšlenky a projde každým oudem. Hej Marilu, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej hej Marilu. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben, prostě celá skvadra samých slavných men.

0: Gagne des marivaux.
1: Na pohody v Mozikomerce. Radio Folk.

více, cítím, že budu chycen, nebudu žít i více, kam jsem to vles modřil. Uši od hlíny a v ústech dva zuby.

jsi to způsobila, tak chystej obvazy, až se ti dva jak se vyporazí. Zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boji a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí.

posledních letech vždycky usnul v křesle, když přišel večer pozdě z procházky. Nikdy jí neprozradil, proč se tváří splesle. Zůstaly po něm jenom otázky. Není to žádný

ježek je pořád v kleci. Rudé víno, rudé šaty, divoké sny, zábavné duté keci.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic.

A tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup, hup.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Ráno má podvíčky drcenou skelnou vatu, skrz ní se rozlíží jak svetovaný bůh.

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne roubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt.

iskry zavesmínou lodí. Se v slunci nové světlo rozhoří. Obkročmo nad hrobem rodí. Na dně já mi hrobní kleště přiloží. Jáma je malá naděje, nad námi modřín ještě je. Vysoký modřín, což tak se oběsit na pásku vodřín.

síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, úzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetězem a pták objímám říš. Možná už zítra spatří slepec tu svou duhu, na kterou čeká roky v nekonečném kruhu. Cesta se stáčí, jen ten kruh je.

tvoji tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Starý Jan na stráži stojí, do tmy vyhlíží, přihne si rád. Má večbánku na hořklou medovinu, ovšem ví, a tak musí

jeseni blíž, svíce už dohořívá. Tvoj tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Pan Bušek spí, už si tě neohlídá. Budeš má, dnes noci budeš jen mát.

bledý podzim šum. Prošel sterilní princ a úsměvy za sklem už slábl. Projel upjatě kněz, listím protáh se.

prsty se hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově zvou. Prsty se hrají a límečky dřou. Taková abstrakce.

popletli čas, ručníky do ringu hází. Nebe rozsvítil blesk, ve mně potop jastesk, zůstal komety chvost.

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Už se to rozjelo z kopce, jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zbyl. Valašský drtivý styl, valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

Tak má každý balón svoji duši, duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven, ať jí si zvuky zní.

0: del Napoli v Mosikomerce. Radio Folk.
1: Odláky kaštanů v trávě mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů a těžká vůně tlení.
0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Toulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky. Hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji kníže Igor si bere

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina.

ty dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce na otázku, jak splatit.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů dát se mizí, tak naposled ti zamávám.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

chodil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár tou cestou kráčí.

0: už nic.
1: Rádio Folk. Váš klidný prostor.

On jednou musel splašit kvůli ženským anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

și câine ureții fai. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně, jsou zcela normální. Jsou zcela normální, jako jste třeba vy, přátelé, úplně stejní. No a my máme právo se domnívat, a my se to také domníváme, že vlastně,

mám jít nebo zůstat, jestli zůstat, tak s kým, jestli zmizet, tak kam, ale co pak to vím. Divný větry teď foukají ze všech světových stran, ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas, když kolem mě šel. Z mnoha souvětí zbylo jen pár holejch vět, tak k čemu by bylo se otáčet zpět. Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost splách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

0: přijel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět?
1: Pojď a zvednem spolu pohár.
2: Zastavil mě na ulici pán,
1: že mám ale dobrý nápady.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám.

družicí vzdychají pod oknem tichých milenců. Naráží do zdí v lodišti zrcadel.

Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jem jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zas opít šampaňským. To je teď celá moudrost moje, milovat věčnou vřavu boje, za noci vnikat do snů žen.

Bák narost, vínem si plašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic se nezískat, nic se nestratit. Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým.

zahradník z přívozu kleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s melenkou lenkou. Za oknem zvadle muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce, plete své jistoty. Žádná změna. Z cingotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v slzách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce, plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání, napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků. Pak prudký liák umyl i výlohu a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce, plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce, plete své jistoty.

0: Del Napoli v Mozikomerce. Radio Folk.
1: V prostoru, kde zpívali mykosy, než odletěli čertví pročakám, už třetí den tam, kdo si kosu brousy, kdykoliv se z okna podívám, možná je to rybář od jezera, na zahradníka nemá pohyby, či snad mi v nebi, že by svíčka dohořela, neboť s kosou se nechodí na ryby. V hlavě mám cívku od prošváb i kondenzátor, zapojil jsem to všecko do jedné řady, třeba je to jenom smutný imperátor z nějaké rozpuštěné armády. 7654321. Těch možností je, že se nedá spát. Třeba je to mimozemšťan z nedohledna a přiletěl se na nás podívat. Dost možná, že je to jen dudák od pobudy a teď jí u stropu to začalo harašit. Asi někdo zkoumá bonitu mé půdy, asi nějaký střešní parazit. Snad je to zloděj, lupič, pirát nebo jety, a snad i úmyslně chce mě oloupit. Tak to změl přijít hochu před 40 lety. Nevím, co bys tu chtěl dneska vzít. Pravda je ovšem, že mám pod okny vartu, i když nevím, co tu vartu je. Ani jsem nepodepsal chartu, ale ta možnost furt tu je.

strašně brát. Dále přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzlo.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím,

toku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli a lidé přejou si šťastný, šťastný, šťastný a veselý.

0: salí.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Večer lidé v oknech vyložení, sídlištěm zní znělka televizních novin. Ze zbytků roud skáčou kluci uděčení.

Ženeva, Ženeva, Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Ženeva, Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš vyjádřit, s kým vlastně seš. Jestli s nováčkem, anebo seš gardou. A jestli s žádným dostaneš po hubě, jak

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

Ivanjica to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musíte pod mě dostat, stůj, co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tamhle.

gaze. Divnýmu pasažéru bez tváře som obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh. Měsíc roztřílil.

viděl. Třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských

0: Tři pokoje, spíme v leže, voní dole ve stoje. Královny baťáků, co čekají na svý prince.
1: Přinesou jim krabičák, nebo aspoň mince. Holešovické paničky jdou skočit.

0: ní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

příběh těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen na

hvězdy pečetili naší krásnou první noc na Titaniku.

se noc, ukresen brunou.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Dlho počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

Ty se mi uteklo, abys na jiný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš jak uteklo sně. A všechno jim to navoníš, jako navonělo smě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí. Uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.

0: hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: hrát.
1: Tak ty sis nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by sis ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: Co vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec sní.

sestřička sedí, sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí. A král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Před ním prohledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden, jsem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá,

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Pastor byl vždycky docela osamělý pán, aspoň pokud je mi jeho osud znám. Vždycky bydlel sám nahoře v posledním patře. Batce čtí.

se staví vodní mlýnky, první z nich je malý vědec, Fanda přes mašinky, druhý si jugo z dítě, které

S niekerým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak zestat.

0: hraju song, baví ho léta, roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kopu světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti táta řekl.